0: Ale
1: některé personáže, jdeme rášit, ale
0: rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit, rášit,